0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí posluchači, protože neuvidíte, co se na jevišti děje, dovolím si vám tu a tam podat stručný komentář. Tak teď byste například měli vědět, že před oponou stojí řečnický pult, u kterého někdo zapomněl řemeslnickou brašnu s nářadím. Vážení přátelé, dobrý večer. Promiňte, pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal, a kýžený text v pravou chvíli, jak my divadelníci říkáme, nehodil. A právě okamžik, kdy herci selhala paměť a kdy se z nápovědní budky ozývalo pouze chrápání, to byla chvíle pro Cimrmanovo jmelí. Tak dejme tomu, že poslední, co na jevišti zaznělo, byla věta: přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Na to se rozhostilo trapné ticho. Pak se někdo z herců chopil iniciativy a řekl: copak Zlatovláska, ale jmelí. Jmelí bylo málo kdy provedeno celé až do konce, protože zpravidla brzy splnilo svůj účel, totiž je Křečka probudilo a ten začal z díry házet. Ale vy si ho jistě rádi poslechnete celé. Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Copak Zlatovláska, ale jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že jmelí je cizopasník?
3: Děte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám: házej!
4: A co když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitěji. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí neřezaný, tak on zase zavolá: tak už bych to hodil!
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet? když to dopadne.
2: To víte, že jo, takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i volat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Jsem Vimr.
1: Ano.
2: Já bych se tedy zhostil toho úkolu.
1: Já.
2: I když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
1: No,
2: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
3: Eš megel orot meget nődes.
2: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do,
1: bonjour.
2: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
3: Ale es megel arat ne, des össze szállat. Ebeget ne, des áras as atmad ne, nem meret ne, des alajá, eledeget neged áradat. Takhle umí pozdravit jenom správný maďar.
2: Takhle, o jakou píseň půjde?
1: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
2: Počkejte, něco, co zná každý.
1: A co takhle? Cikán, černý cikán.
2: Co?
1: Cikán, černý cikán.
2: Neznám. Kdo to byl?
1: No cikán, černý cikán.
2: A to je spirituál nebo country?
1: To je spíš taková jihočeská country.
2: Aha, to má refren?
1: Ano, ano. Kdo to byl právě? Tam je ten...
2: Aha! Refren. Tak to bychom mohli... Já to neznám,
1: ne,
2: ale můžeme se držet toho refrénu.
1: Ano, ano.
2: Kdo to byl?
1: Ano.
2: No, v Maďar... No, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
1: Ano.
2: Ne.
1: Tak ještě...
2: Ne. Temnější to, temnější, protemněte to. Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, vidíte, ta krásná ale Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřvané E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak no, já bych šel od toho.
1: Ano.
2: Jinou,
1: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
2: Neznám.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo, hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů, já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle, lakolóni. Ohot lako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku. Dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu. Ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což bylo celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hita a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, bože, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidržte se židle nebo piano nebo co máte po ruce. Pane doktore, buďte tak laska, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta. Podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží. Ovšem, teď vám to musím ukázat, pak to se nedá říct, to, co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten pupek, takhle, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte, taky to není adekvát, já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, nic mi není, no něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravý, to je taky smysl. Ale já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, a abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svého doktora, kamaráda, no napůl doktor, napůl hrobník, co si budem povídat. V okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
2: Že proč se mu špatně dýchá?
1: A ten můj doktor je takový od rány, povídá, no jo, strejdo. Nesmíte tak žrát.
2: Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
1: Pá, to je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pá?
2: Huso. Ale počkejte, huso.
1: Stehno nebo prso?
2: Pane, celou.
1: A to se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí. To zblavnete sám.
2: Pane doktore, teď je to dutý.
1: Oni tyhle lidi s neřestma mají zase bujnou fantazii, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli v ulici jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jistě jenom jabka. Zredukovat jí to natolik, abych...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Radio Jihlava 101.1 FM. Radio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Radio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, ty? Chceš do Evropy nebo
2: ne, nechceš? Do Evropy nechci.
1: Já bych třeba nemohl být v jednom státě s takovýma Španělama. Vůbec nás nemají rádi. Já jsem tam nedávno byl, takhle jsem přišel pěkně po Madridu. A najednou koukám a proti mě běží asi 1000 chlapů. A říkám, že se běží jako šílený. Říkám, asi se zblázili nebo co? No, takhle jsem naposledy viděl běžet v Leningradu Rusáky, když do krámu přivezli vodku. No. Říkal jsem si, že jim třeba přivezli do masy bečí koule, nebo... Nebo že jim přijel hrát i Van Mládek. No, mám jsem nad tím ruku a šel jsem klidně dál. A najednou zvednu hlavu a proti mě stojí bejk, to takovýhle rohy. A já měl zrovna na sobě červený tepláky, červenýho kukulicha. A taky jsem tý době hodně chlastal, tak... Tak jsem měl dost červený nos. Ale měl jsem štěstí. Ještě, že ty Španěli jsou takový bordeláři. Jak jsem se toho bejka lék, tak jsem udělal krok stranou a spadnul jsem do kanálu. No, bylo to teda hrozný. A asi 2 hodiny jsem plaval v těch španělských v té nečistotě. A představte si, že... Opravdu. Představte si, že jsem vyplaval přímo v Královském paláci. No, dovedete si představit, jak jsem smrděl, že? A jako na potvoru jsem hned na chodbě potkal Carlose, toho španělského krále. Dívil se, proč tak smrdím? A ptal se mě, odkud přicházím. A když jsem mu řekl, že z České republiky, to tak už se nedivil. No, tak takhle oni se na nás koukali. No a třeba s Italama bych taky nebyl v jednom státě. To jsou úplní magoři. Voděj tam turisty se kouknout na nějaký barák, který je úplně šišlíkne. Ten je křivej, jako když v kočkách. Úplně křivej, opravdu. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice. No to určitě musel stavit nějaký ovožalý zedník, takový barák. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice a tyhle ty italský ovožalý zedníci by vtrli k nám. Vemte si to, kdyby se postavilo... Kdyby nám stavili třeba jižní město. Bo oni jsou ty paneláky takhle ovošklivý, ještě kdyby byli šikmí. Nebo pecínskou rozhlednu. Kdyby byla šikmánu, tak by z dálky nevypadal jako rozhledná, ale jako jeřáb. Nebo náš krásný Temelín, kdyby byl šikmej, tak by se Rakušákům přestal líbit a vůbec by je nezajímal. Ježíš, a nedej bože, kdyby nám postavili šikmý Hradčany. No, stačili by 20 panáky a dáš, aby vylítla v okne.

0: Jde pak do Evropy a opravdu nechci. O tom to není. Na
1: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Je to dobrý, to fajn, to výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Dejte se zbytek, se když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrávit, ne? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom ocitím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejní jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
1: jo. Děkuju,
0: no, ale, víš, co mám na mysli, jo, tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
0: no,
1: se.
0: Jo,
1: pojď, má milá do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem z tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já ti budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se nevotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
0: No ven s tím,
1: no. Tady, stoch už do hasína.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoch už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
1: tak,
0: být nám.
1: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádnej Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tatí?
2: No nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany.
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lez, tatí?
2: Protože byl asi zamazaný.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak lez po kolenou. Žáno, protože si maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tatí.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš? No, jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No, voják k němu přišel, to se neví, jestli desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šláp si po svých, slone.
2: Já ti dám šláp si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
1: Vzdělanec.
2: No, nerušme kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: No tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele, hele.
1: Ne?
2: Bodeč, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
2: No čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, my, tati.
2: No možná, to by mohl.
1: A pak?
2: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
2: Do vany.
1: Do vany, že jo, tatí?
2: No ovšem, že ano. A přitom vyšplouh vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukaž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
2: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tatí?
2: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
2: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
2: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
2: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
2: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimed.
0: Nejpohodovější

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Kažbův, soudru.
1: Jméno.
2: Hlušmi si hák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlušmi si hák.
1: Maskujte to.
2: H, jako hovězí, L, jako ledvinky, U, jako undatra.
1: Undatra?
2: No, to je jako ondatra, jenomže má na začátku.
1: No to jste vy.
2: Ježiš, moje poklávce.
1: Ale, tak se posaďte.
2: Děkuji, ocíme, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, já už je to tady. Já měl něco přidný, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, osud. Osud si s člověkem šel jak pohre. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
2: No bo na každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudru.
1: No výměna. Tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať vám bude to, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: No tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte. Kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, přece jasný.
2: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Moment. Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice.
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7, no.
1: No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, že večer. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejfu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No
2: jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.

Come here, baby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naše divadlo vám za malou chvíli předvede sketch. Heč. My tuto scénku budeme hrát pro satelitní televizi, která ji bude přenášet pro diváky v Rusku, Polsku, na Slovensku, v Bulharsku a v Chorvatsku. Ta scénka se jmenuje Inflagranty. Naši herci tu scénku hrají v češtině, takže budeme muset pro naše přátele ve slovanských zemích překládat, aby rozuměli ději.
2: Samozřejmě, kdybychom překládali děj naší scénky do polštiny, ruštiny, chorvačtiny a potom ještě do bulharštiny, to bychom tady byli do půlnoci, vážení přátelé. Osvětlíme tedy děj scénky univerzální slovanštinou, kterou vymysleli na jednom večírku v předminulém století naši slovanofilové Šafařík, Kolár a Čelakovský.
1: Ano, já budu nejdřív ten děj popisovat v češtině a Lenka Plačková bude průběžně překládat do univerzální slovanštiny. Já doufám, že v těch zemích dobře porozumí, protože Šafařík, Kolár a Čelakovský nebyli žádný idioti, že?
2: Nezlobte se, ještě před vysvětlením děje naší scénky musíme pozdravit naše zahraniční diváky ze slovanských zemí a popřát jim šťastného Silvestra a hezký nový rok. No.
1: Drogi, kámoš, jo. Drazí přátelé, drahé přítelkyně.
2: Drogi, kámoš, on i drogi, kámoš, ona.
1: Zdravím vás.
2: Já čágo beluju vás.
1: Ze stověžaté krasavice Prahy.
2: I z stočí čárovoj fešandy Pragy.
1: Hlavního města České republiky.
2: Stolice Češko, mnogo kuči.
1: Za nedlouho, za 2 hodiny, 30 minut a 2 sekundy.
2: V cukulietu. Za 2 hodiny, 30 minut i 2 sekundy.
1: Kostelní zvon.
2: Kostelní bimboš.
1: Odbije půlnoc.
2: Odbím bájet chrupky půlku.
1: Každý vyhledá svoji manželku.
2: Každý pošuká jet. Každý pošuká jet svoju slepičnuju.
1: Od zátku šampaňské.
2: Od špuntájut bubli chlástní.
1: Přiťuknou si a políbí se.
2: Ťuknut i ocucájus.
1: Já vám nyní prozradím děj naší scénky.
2: Já vám teraz vyprděl jáju. Skača.
1: Manželka si pozvala domů milence.
2: Slepíčna já dorvala do svojej kůči bokovuju muščinu.
1: Manžel je na služební cestě.
2: Parožna já muščina na služba do roga.
1: Milenec svede svou milenku na lože.
2: Bokovuja muščina srází k svoju pelechovuju na kutě.
1: Milují se, ale v tom přijde manžel.
2: Ani pelešajut, no vdruk přijdět parožnaja muščina.
1: Když manžel vidí to, co vidí,
2: kdy parožnaja muščina kukájet to, čo kukájet,
1: tak se velmi rozčílí.
2: On na serióca.
1: Vytáhne nůž a milence ubodá.
2: Vytásit kudlož i bokovuju muščinu ucikánujet.
1: Milenec naříká, sténá, ztrácí mnoho krve a nakonec v náručí své milé umírá.
2: Bokovuje muščina kaput.
1: lidé z vedlejšího domu slyší hluk a volají na číslo 158.
2: Samochodí z vedlejšej kuči slyšajúť virvalož i bonzujúť na 158.
1: Přichází príslušník policie České republiky.
2: Prichodiť fízlovaja mužčina.
1: Zatýka manžela.
2: Zarígrujet parožnuju mužčinu.
1: Manželka pláče.
2: Slepíčna jabul jajet.
1: A ze zoufalství se strašně opije.
2: I z hysteričnosti ona strašno prdně.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Isová. Ve velkém sálu Termálu se dnes uskuteční i světová premiéra účastníka hlavní soutěže festivalu kolumbijského snímku 5 let a 4 měsíce.
0: Co se děje v kraji?
1: Třeština na Jihlavsku se konal 24. ročník dřevořezání. V zahradě Šumpeterova domu mohli lidé do pondělí obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou betlému, který už má přes 1500 figurek, přidat do něj další jedinou povinností, kterou mají. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Očekává se účast amerického prezidenta Trumpa. Za Českou republiku letí do Ankary premiér Babiš i prezident Pavel. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu, porazila Američanku Kýsovou 6-4, 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu Karolína Muchová. Utká se s Japonkou Osakaovou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké ráno s krásným datem 7.7. vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loutký, Katka a její zprávy. Ty už máme za sebou, tak se pojďme pustit do dnešního vysílání a do dnešního úterního dne. My vám za chvíli řekneme, že o prázdninách vozí návštěvníky Jihlavy bus zdarma. No a Zlatíček se můžeme také zeptat, v jaké řemesle se používá kopyto. Hezký den a dobré ráno.
0: Rádio Jihlava.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: O prázdninách vozí návštěvníky Jihlavy bus zdarma, o víkendech a svátcích propojuje hlavní turistické cíle v Jihlavě speciální bezplatná linka MHD. Jezdit bude během července a srpna každou hodinu, a to gratis. Bus zdarma bude v provozu po celý červenec a srpen, vždy v sobotu, neděli a ve státní svátky. Spoje pojedou každou hodinu a využijte mohou zdarma nejen turisté, ale také obyvatelé Jihlavy. Trasa propojuje hlavní nádraží ZOO Jihlava, Masarykovo náměstí, městské nádraží a hlavní nádraží. Linka zastavuje pouze na vybraných zastávkách v blízkosti nejnavštěvovanějších turistických míst. Návštěvníci se tak snadno dostanou například k Horácké aréně, do zoologické zahrady, historického centra, jihlavského podzemí, ke Stříbrnému domu, do rodinného parku Robinson nebo do vodního ráje. Bus zdarma lze jednoduše vyhledat v jízdní aplikaci dopravního podniku města Jihlavy a jízdní řád je k dispozici také na zastávkách, kudy linka projíždí. Dobré ráno a hezký den s Rádiem Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den s datem 7. července. Dnes je v kalendáři Bohuslava a v tento den roku 1973 Jan Kodeš vyhrál Wimbledon. V roce 1997 stoleté záplavy v České republice kulminovaly. Připravili o život celkem 50 osob, povodeň vyhnala z domovů na 80 tisíc lidí. Z toho více než 10 tisíc zůstalo bez střechy nad hlavou. Celkové škody tehdy přesáhly 60 miliard korun. V roce 1528 se narodila Anna Habsburská, dcera císaře Ferdinanda I., vévodkyně Bavorská a v roce 1860 Gustav Mahler, hudební skladatel. No a v roce 1940 to byl Ringo Starr, anglický hudebník, člen skupiny The Beatles. A svátek dneska slaví Bohuslava. Přejeme všechno nejlepší a hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý. Ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Požáry na Jihlavsku kolem Čeřínku a na Pelhřimovsku nebyly náhodou. To, o čem se dlouhé týdny spekulovalo, nyní policisté potvrdili. Za sérii požárů v uplynulých týdnech a měsících může žhář. Policisté ho dopadli minulý týden v Třešti. Požárům docházelo na hranicích Jihlavského a Pelhřimovského okresu. Škody, které vznikaly, byly vysoké. Muž používal kombinaci zapalovače a suché trávy. Rozpoutával nekontrolovaně se šířící oheň, který polcoval mítiny, lesy, oplocenky, seník či opuštěný objekt. Na svědomí je má 24-letý muž z Jihlavska, který byl obviněn a hrozí mu až 8-letý trest. Kriminalisté ho dopadli, přičemž měl u sebe plynový zapalovač, který kriminalisté zajistili. Od loňského jara založil požár ve 12 případech. Nejčastěji zapálil suchou trávu, poté místo opustil. Na místa jezdil autem nebo na kole. Zajímavostí je bohužel fakt, že zakládání ohní bylo pro muže zdrojem adrenalinu. Rád sledoval oheň a sám jej následně pomáhal hasit. Klidné ráno.
2: Rádio Jihlava 101.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Pro děti máme dneska jednu velmi těžkou otázku na rádiu Jihlava. V jakém řemesle se holky a kluci používá kopyto?
2: Třeba k tomu, že to můžete pověsit na ozdobu, nebo to můžete mít pro štěstí.
3: Všechno tam jezdí koníky.
4: Hrozný kopyto.
5: Kopyto se může používat jako na tupání.
6: Já nevím do čeho.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítám vás. V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let. Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku tím, že spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem, napsal víc než 10 odborných knih.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině se města v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Zlatého lva za kariéru udělí letos benátský filmový festival 65-letému Georgi Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec, později se stal i režisérem a producentem. Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokázal vyniknout v různých žánrech. Festival letos začíná 2. září. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili po 3. za poslední 4 šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek se Španělskem, které udolalo Portugalsko 1-0.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Zprávy máme za sebou a díky Katce víme, co je nového. A za chvíli vás vezmeme ve vysílání Rádia Jihlava třeba na výstavu proměny Stříbrného domu v Jihlavě. U toho nemůžete chybět. Dobré ráno a stíhám.
2: Rádio Jihlava 101.1

že nic tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu víři.

0: probíhá celé prázdniny až do 31. srpna. Jedná se o fotografie z rekonstrukce a přední. V roce 2024 byl Stříbrný dům otevřen veřejnosti. Myšlenka dům opravit vzešla z projektu věnovaného plošnému průzkumu desítek měšťanských domů. Výběr padl na tehdy dobře prozkoumaný a prázdný dům. Očekávání, která obnově předcházela, byla neobvyklá a do jisté míry neopakovatelná. V průběhu stavby se s novými zjištěními dílo vyvíjelo a diskuze o přiměřenosti toho či onoho pokračovala. Dnes je tomu už 2 roky a dům se plní životem. Otevřeno je denně a vstup je zdarma. Běžte se tam určitě podívat. Hezké ráno.
1: Kam na Jihlavsku?
2: Zakopnem jak?

0: zajímavost. Dnes je totiž světový den čokolády. Takže pozor, dneska se nemůže, ale přímo musí mlsat. Tak ať vám chutná i další vysílání Rádia Jihlava a hezký den.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Novou horáckou arénu si prohlédly desítky lidí se zdravotním postižením. Návštěva nabídla pohled do zázemí i představení bezbariérových řešení. O prohlídku byl mimořádný zájem. Původně se počítalo přibližně s 20 účastníky, přihlásilo se jich ale téměř třikrát tolik. Díky spolupráci organizátorů a průvodců z horácké arény se podařilo zajistit program pro všechny zájemce. Mezi nimiž byli lidé na vozíku, nevidomí, neslyšící i klienti sociálních služeb s různými typy zdravotního postižení. Účastníci si prohlédli zázemí nové arény, navštívili prostory běžně nepřístupné veřejnosti a dozvěděli se řadu zajímavostí o výstavbě, fungování a technickém vybavení moderního sportovního areálu. Hezký den.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké prázdninové ráno s datem 7. července vám přeje Rádio Jihlava. Za chvíli už plujeme do dnešního dopoledne a tak právě teď také přidáváme motto pro dnešní den. Nezapomeňte, že úspěch je součástí malých snažení opakovaných každý den. Tak si ten dnešní den rozhodně užijte a nejlépe na vlnách Rádia Jihlava. Fajn poslech přeje Zbyněk Loucký.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Isová. Ve velkém sálu Termálu se dnes uskuteční i světová premiéra účastníka hlavní soutěže festivalu kolumbijského snímku 5 let a 4 měsíce.
0: Co se děje v kraji?
1: V Třešti na Jihlavsku se konal 24. ročník dřevořezání. V zahradě Šumpeterova domu mohli lidé do pondělí obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou betlému, který už má přes 1500 figurek, přidat do něj další jedinou povinností, kterou mají. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Očekává se účast amerického prezidenta Trumpa. Za Českou republiku letí do Ankary premiér Babiš i prezident Pavel. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Porazila Američanku Kýsovou 6-4, 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertens, která vyřadila Marii Bouskovou. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu Karolína Muchová. Utká se s Japonkou Osakaovou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi už ve studiu Peťa Hlávková. 9 osobností získá nejvyšší ocenění kraje Vysočina pro rok 2026. Více za okamžik, teď už další hity.

Ladíte Rádio Jihlava, výjimeční umělci, lékař, spisovatelka, operní pevkyně, sportovkyně i mladé tváře kultury. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo 9 osobností, které si letos převezmou nejvyšší krajská ocenění. Kraj Vysočina pokračuje v tradici oceňování lidí, kteří svým talentem, prací a životními postoji dlouhodobě obohacují region a šíří jeho dobré jméno daleko za jeho hranice. Členové zastupitelstva předložili k rozhodování celkem 14 nominací pro 13 osobností. O doporučeních rozhodoval výbor pro udělování medailí kraje Vysočina. Finální rozhodnutí o udělení medailí přísluší zastupitelstvu kraje Vysočina, které jejich návrh potvrdilo. Slavnostní předání ocenění v podobě dřevěné, skleněné a kamenné medaile se po schválení zastupitelstvem uskuteční v rámci tradičního gala večera, během něhož kraj Vysočina veřejně poděkuje oceněným osobnostem. Stane se tak 19. listopadu v prostorách Horáckého divadla Jihlava. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na pětitisícovku?

0: chytřejší než rádio.
1: Proč se střádání intrik říká kout pikle? Zřejmě podle malé bodné zbraně zvané pikel, která se dá snadno ukrýt, takže se hodila pro úkladnou vraždu. Kout pikle by tedy doslova označovalo výrobu zbraně pro zákeřný útok. Přineseně pak i plánování jiných zákeřností. Teď už další hity.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava cestovatelé, výletníci i milovníci historických měst mají letos další důvod vydat se za památkami. Soutěž Cestovatelský fotodeník se zaměřuje na kašny členských měst Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Účastníci cestují po celé republice, navštěvují zapojené památky a fotografují je prostřednictvím aplikace Cestovatelský fotodeník. Do soutěže se řadí i jihlavské kašny. V galerii soutěže se už objevily například snímky Neptunovy kašny a kašny Amfitrité v Jihlavě. Soutěž potrvá až do 31. srpna. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdoğana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Kabinet na ni delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí stejně jako ostatní premiéry manželka Monika.
2: Co se děje v kraji?
3: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Potrvá do konce července. Dorazilo jich 128, tedy o 68 více než loni. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Karibský ostrov Kubu včera postihl rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny. Bez energie se tak ocitlo přes 9,5 milionu lidí. Tamní ministerstvo energetiky oznámilo, že národní rozvodná síť utrpěla totální kolaps. Příčinu úřady vyšetřují.
2: Sport.
3: Trenér Roberto Martinez po vyřazení v osmifinále mistrovství světa potvrdil, že po 3,5 letech končí na lavičce fotbalistů Portugalska. Jeho svěřenci včera v Dallasu podlehli 0-1 Španělsku. Martinez trénoval Portugalsko od ledna 2023 a smlouvu měl do konce šampionátu.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, zážitkové rodinné večerní prohlídky nás čekají v Zoo Jihlava a já vás tam pozvu za chvíli.
2: Rádio Jihlava.

Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Zveme vás na večerní prohlídky do zoologické zahrady Jihlava. Ty se uskuteční v termínech 11. července a 8. a 29. srpna. Začátek je vždy u hlavní pokladny Zoo Jihlava v 18.30 a nebo 19 hodin. Večerní prohlídky pro rodiny s dětmi nabízejí možnost zažít zoologickou v netradiční atmosféře po běžné návštěvní době. Každá prohlídka je tematicky zaměřená a letošní téma – cesta do pravěku. Během netradiční podvečerní prohlídky se společně vydáte po stopách vývoje života na Zemi, poznáte dávné předky dnešních zvířat a odhalíte tajemství světa, který existoval miliony let před námi. Čekají vás zajímavé úkoly, zábava i nevšední setkání se zvířaty v podvečerní atmosféře zoologické zahrady. Tak se přijďte podívat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naivita? To je takový stav, kdy se při přecházení jednosměrné ulice podíváte jen na jednu stranu.

0: Díky, že ladíte rádio Jihlava, nemocnice zveřejnila letní provoz ambulancí. Více za okamžik, teď další hity.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: opatření k dočasnému omezení provozu některých ambulancí a specializovaných poraden. Nejvýraznější změny se týkají specializovaných chirurgických ambulancí, ortopedie, traumatologie, ambulance bolesti, některých urologických a kožních ambulancí. Po určitou dobu bude omezen také provoz magnetické rezonance a mamografie. Akutní péče zůstává zajištěna bez omezení. Všechny aktuality najdou pacienti také na webu nemdi.cz. Teď už je další muzika, za chvíli zprávy a já se těším zase zítra v 9.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V neděli zemřel známý psycholog a manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Zasloužil se o etablování manželského a rodinného poradenství v tuzemsku tím, že spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek, Asociaci manželských a rodinných poradců.
0: Co se děje v kraji?
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc bude rozhodovat o stížnosti pro porušení zákona ve 127 let staré vraždě v Polné na Jihlavsku, za kterou byl odsouzený Leopold Hilšner. Podnět ke stížnosti dal advokát Lubomír Miller, který se už dříve pokusil proces neúspěšně obnovit. Ruská asociace cestovních kanceláří oznámila, že Slovensko dočasně pozastavilo vydávání schengenských víz turistům z Ruska. V červenci a v srpnu bude Bratislava vydávat víza pouze za účelem sportu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska úterní s datem v kalendáři, které říká, že je dneska 7. července. Mimochodem, dneska je světový den svahilštiny. Každopádně teď máme krátce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. A na co všechno se můžete dneska těšit? No tak se třeba dozvíte, že nás čekají další parné dny. Nebo si řekneme, na kolik vás vyjde taková dovolená v Itálii, no a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno určitě počkejte, páč to bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu, ničím nerušený poslech, no a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Where are you now when I miss you? You're sailing around in my peripheral.
0: Zpěvačka Dominika Hašková, dcera hokejové legendy Dominika Haška, otevřeně promluvila o svých finančních začátcích, které nebyly vůbec jednoduché. Přestože se dnes hudbě věnuje naplno se skupinou VR Domy, přiznala, že byly chvíle, kdy doslova nevěděla, z čeho zaplatí základní věci a co bude jíst.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Legendární hudebník Sir Paul McCartney zaspíval novomanželům Taylor Swift a Travisi Kelsovi na jejich páteční svatební hostině v Madison Square Garden. Hit od Beatles z roku 1963 I Want to Hold Your Hand po samotném obřadu pozvala matka nevěsty Andrea

Bývalý oblíbený učitel zpěvačky Taylor Swift, 79-letý Kirk Schweik, zemřel v pátek po těžkém boji s metastatickou rakovinou ledvin. K jeho úmrtí bohužel došlo přesně v den, kdy populární interpretka v

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 7. července a svátek má kdo? No koukám do kalendáře a jsou to Bohuslava, Donald, Donalda, Hostivít, Kastor a Willibald. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: ko mne nemilujú.
1: Jste dámy a pánové dobře naladění na 101.1 FM. No a já mám pro vás připraveny teď dvě pranostiky, platné pro ten dnešní den. Tak jedna říká, na svátek Willibalda v lesí hub je teď halda. Nebo v den svátku Bohunky dozrávají meruňky. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš.
0: Co se děje v kraji?
1: Města na Vysočině se v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Britské úřady čelí tlaku, aby z programu předčasného propouštění vězňů vyloučili pachatele sexuálních trestných činů. Někteří z nich se teď mohou dostat na svobodu po odpykání poloviny trestu. Labouristická vláda namítá, že britské věznice nemají dostatečnou kapacitu a bez propouštění pachatelů méně závažných činů by v nich chybělo místo pro nebezpečnější trestance.
0: Sport.
1: Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, jestli v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fugas vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Taky dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

afterglow. Posloucháte vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás další recept. Dneska to budou kuřecí špízy na grilu. Maso nakrájíme na kostky a dáme do mísy. Do druhé mísy dáme kečup, olej, třený česnek, šťávu z citronu, bazalku, pepř, kmín, grilovací koření a všechno důkladně promícháme. Pak promícháme i s masem a necháme v lednici nejlépe den nebo dva odstát. Ráno před grilováním potom maso vyndáme a nakrájíme anglickou slaninu na kostky a pak už na střídačku napichujeme na špejle. Polejeme zbylou marinádou, která nám zůstala v míse a vrátíme zpět do lednice ještě na chvilku odležet. No a pak už můžeme grilovat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Hluk z dálnice a přivaděče stále trápí obyvatele jihlavské místní čtvrti Pávov. Vedení Jihlavy proto nechá v tomto místě odborně změřit hluk. Primátor přislíbil, že se místním pokusí pomoci, přestože má město jen velmi omezené možnosti.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava. Přestože začátek týdne přinesl místy mírné ochlazení a místy déšť a bouřky, tak ve druhé polovině týdne se začne pomalu oteplovat. No a o víkendu už se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 30 stupňů.
1: Už je to takový vedro. Rehice v pekle.
2: Sí, vedro. To fyzika, ty parazíte.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Opoziční strany podpoří vrácenou verzi normy z pravidly o rozpočtové odpovědnosti ze Senátu. K zákonu s obnovením elektronické evidence tržeb ovšem navrhnou změny.
0: Jihlava aktuálně.
1: O víkendech a svátcích propojí hlavní turistické cíle v Jihlavě speciální bezplatná linka MHD. Jezdit bude během července a srpna každou hodinu od 9.45 do 17.30. Využít ji mohou obyvatelé města i návštěvníci. V blízkosti hotelu v Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, byly hlášeny výbuchy. Jednalo se o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru města. Macron je na návštěvě prezidentského paláce, kde ho přijal prozatímní syrský prezident Ahmad Shara. Žádné výbuchy údajně nezaslechl.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79, po které skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, a v něm se podíváme na proměnu herečky v herce. Tak si to určitě nenechejte ujít. Jinak přeji všem hezké odpoledne a příjemný poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější

našlápal postavu, na které je vidět, že tráví opravdu hodně času v posilovně. Z někdejší drobné herečky je dnes svalnatý muž s vyrýsovaným hrudníkem, pažemi i břišní.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý. Ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 7. července. V Třešti předevčírem začal 24. ročník dřevořezání. V zahradě Šumpetrova domu mohli lidé až do pondělí obdivovat práci 58 řezbařů. Později se jejich práci připomněli také prohlídkou Betlému, který už má přes 1500 figurek. Přidat do něj další je jedinou povinností účastníků, kteří třešského setkání se zúčastnili a mají tuto jedinou povinnost, řekla Eva Požárová, místostarostka Třeště a členka pořádajícího spolku Přátel Betlému.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 7.7. Ale čas je neúprosný a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám hezké odpoledne, které doufám strávíte s Rádiem Jihlava mojí kolegyní Katkou, a zároveň vás také pozvat na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau vás Fugas.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdoğana na dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Kabinet na ni delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí stejně jako ostatní premiéry manželka Monika.
2: Co se děje v kraji?
3: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Potrvá do konce července. Dorazilo jich 128, tedy o 68 více než loni. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Karibský ostrov Kubu včera postihl rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny. Bez energie se tak ocitlo přes 9,5 milionu lidí. Tamní ministerstvo energetiky oznámilo, že národní rozvodná síť utrpěla totální kolaps. Příčinu úřady vyšetřují.
2: Sport.
3: Trenér Roberto Martinez po vyřazení v osmifinále mistrovství světa potvrdil, že po 3,5 letech končí na lavičce fotbalistů Portugalska. Jeho svěřenci včera v Dallasu podlehli 0-1 Španělsku. Martinez trénoval Portugalsko od ledna 2023 a smlouvu měl do konce šampionátu.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, taky v úterý Katka přeje pohodové odpoledne. Na Jihlavsku se konal další ročník dřevořezání, podrobnosti už za moment.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. V Třešti na Jihlavsku se konal 24. ročník dřevořezání. V zahradě Šumpeterova domu mohli lidé do pondělí obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou betlému, který už má přes 1500 figurek. Přidat do něj další jedinou povinností, kterou mají. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Přejeme krásný den.
1: S cizí ženou v cizím pokoji. Zdá se, že tu pro mě končí. Jeden flám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena.

0: Posloucháte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Na Vysočině se města v posledních 4 letech ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů. Víc informací během pár minut, buďte s námi.
1: Hravé

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava taky v úterý. Na Vysočině se města v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory stavby bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přejeme krásný den.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V neděli zemřel známý psycholog a manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Zasloužil se o etablování manželského a rodinného poradenství v tuzemsku tím, že spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek, Asociaci manželských a rodinných poradců.
0: Co se děje v kraji?
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc bude rozhodovat o stížnosti pro porušení zákona ve 127 let staré vraždě v Polné na Jihlavsku, za kterou byl odsouzený Leopold Hilšner. Podnět ke stížnosti dal advokát Lubomír Miller, který se už dříve pokusil proces neúspěšně obnovit. Ruská asociace cestovních kanceláří oznámila, že Slovensko dočasně pozastavilo vydávání schengenských víz turistům z Ruska. V červenci a v srpnu bude Bratislava vydávat víza pouze za účelem sportu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Víme, že při letošním ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl se uskutečnily všechny plánované pořady. Podrobnosti za chviličku.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Při letošním ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl se v hlavním programu uskutečnilo všech více než 50 plánovaných pořadů. Počasí však ovlivnilo některé akce v doprovodném programu v klášterních zahradách. Návštěvníci se také museli v některých dnech vyrovnat s extrémními výkyvy teplot. Teď už ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na 5000?

0: Pěkné odpoledne, ladíte rádio Jihlava, víme, že Jihlavská zoo má nový výběh pro kočky a karakaly. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavská zoologická zahrada má novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha asi 120 čtverečních metrů je určena pro pouštní kočky a karakaly. Venkovní výběh je situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš.
0: Co se děje v kraji?
1: Města na Vysočině se v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Britské úřady čelí tlaku, aby z programu předčasného propouštění vězňů vyloučili pachatele sexuálních trestných činů. Někteří z nich se teď mohou dostat na svobodu po odpykání poloviny trestu. Labouristická vláda namítá, že britské věznice nemají dostatečnou kapacitu a bez propouštění pachatelů méně závažných činů by v nich chybělo místo pro nebezpečnější trestance.
0: Sport.
1: Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, jestli v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 7. července a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je tak připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si pro vás připravil velkou spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, jak jeden opilý koloběžkář k nehodě přišel. A taky, kdo se kdy důležitý narodil právě 7. července. No a další nejrůznější informace na vás čekají. Tak si na ně počkejte, já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech, no a posílám další mix největších světových domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: odpověď skrytá.
1: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM.
2: Vaše starosti na naši hlavu.
1: Více než 2 promile alkoholu nadýchal 41-letý muž, který v sobotu 4. července boural v Jihlavě. Nezvládnul odbočovací manévr, zavadil o vyvýšený obrubník, no a upadl na chodník. Při dopravní nehodě se muž zranil a byl převezen na ošetření.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 7. července. No a my se teď můžeme podívat na to, kdo se kdy právě 7.7. narodil. Tak třeba herec Igor Rozovič, fotbalista Jan Laštůvka, herec Tomáš Magnusek a taky americký herec Brian Shefferson. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Ibiza. Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Hluk z dálnice a přivaděče stále trápí obyvatele jihlavské místní čtvrti Pávov. Vedení Jihlavy proto nechá v tomto místě odborně změřit hluk. Primátor přislíbil, že se místním pokusí pomoci, přestože má město jen velmi omezené možnosti.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme. Ale já to
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Hezké odpoledne. Opoziční strany podpoří vrácenou verzi normy z pravidly o rozpočtové odpovědnosti ze Senátu. K zákonu s obnovením elektronické evidence tržeb ovšem navrhnou změny.
0: Jihlava aktuálně.
3: O víkendech a svátcích propojí hlavní turistické cíle v Jihlavě speciální bezplatná linka MHD. Jezdit bude během července a srpna každou hodinu od 9.45 do 17.30. Využít ji mohou obyvatelé města i návštěvníci. V blízkosti hotelu v Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, byly hlášeny výbuchy. Jednalo se o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru města. Macron je na návštěvě prezidentského paláce, kde ho přijal prozatímní syrský prezident Ahmad Shara. Žádné výbuchy údajně nezaslechl.
0: Sport.
3: Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79, po které skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hezké úterní odpoledne, při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 7.7. No a nám pokračuje tento den a my si už za chvilku dáme třeba letní servis. Tak si na to počkejte, podrobné informace pro vás budu mít už za malou chvíli. No a mezi tím vychutnávejte další hit na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava. Fuga s vám všem přeje krásný den.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Češi míří letos na dovolenou nejčastěji k moři do Itálie a spolu s Chorvatskem ji jako svůj cíl uvádí shodně 12% lidí. Pak následuje Španělsko s 10%. Ukazuje to průzkum Holiday Barometer pro asistenční společnost Region. Přímořské oblasti volí 55% Čechů. No a zároveň také ale roste obliba hor či venkova.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé míň dnešní.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na 101.1 FM. Zahrádkářský servis. Zahrada by opravdu neměla být jenom místem tvrdé a nekonečné práce, ale také oázou klidu, odpočinku a relaxace. Je doba dovolených a tak část dovolené klidně můžete strávit právě na své zahrádce. Nebo tam třeba i přespat o víkendu. No a pokud nemáte chatku, tak třeba pod stanem a ti odvážnější třeba pod širákem.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Yeah.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme 7.7. No a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti z hudby a aktuality ze světa hudby.
2: Where are you now when I miss you? You're sailing around in my peripheral.
0: Zpěvačka Dominika Hašková, dcera hokejové legendy Dominika Haška, otevřeně promluvila o svých finančních začátcích, které nebyly vůbec jednoduché. Přestože se dnes hudbě věnuje naplno se skupinou VR Domy, přiznala, že byly chvíle, kdy doslova nevěděla, z čeho zaplatí základní věci a co bude jíst.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Legendární hudebník Sir Paul McCartney zaspíval novomanželům Taylor Swift a Travisi Kelsovi na jejich páteční svatební hostině v Madison Square Garden. Hit od Beatles z roku 1963 I Want to Hold Your Hand po samotném obřadu pozvala matka nevěsty Andrea

0: Bývalý oblíbený učitel zpěvačky Taylor Swift, 79-letý Kirk Schweik, zemřel v pátek po těžkém boji s metastatickou rakovinou ledvin. K jeho úmrtí bohužel došlo přesně v den, kdy populární interpretka v New Yorku slavila svatbu s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelsem.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdoğana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Kabinet na ni delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí stejně jako ostatní premiéry manželka Monika.
0: Co se děje v kraji?
1: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Potrvá do konce července. Dorazilo jich 128, tedy o 68 více než loni. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Karibský ostrov Kubu včera postihl rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny. Bez energie se tak ocitlo přes 9,5 milionu lidí. Tamní ministerstvo energetiky oznámilo, že národní rozvodná síť utrpěla totální kolaps. Příčinu úřady vyšetřují.
0: Sport.
1: Trenér Roberto Martinez po vyřazení v osmifinále mistrovství světa potvrdil, že po 3,5 letech končí na lavičce fotbalistů Portugalska. Jeho svěřenci včera v Dallasu podlehli 0-1 Španělsku. Martinez trénoval Portugalsko od ledna 2023 a smlouvu měl do konce šampionátu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava s Fugasem je před námi, no a v té vás čeká třeba bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty kdy naměřili meteorologové právě v tento den. Tak přeji všem hezký podvečer, dobrou náladu, pohodový poslech a posílám další hit.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Kdysi to byla herečka, teď je to svalovec. Elliot Page překvapil proměnou. Vítejte v bulvárním okénku. Hollywoodský herec Elliot Page opět rozvířil sociální sítě. Na nových snímcích totiž zapózoval bez trička a ukázal postavu, na které je vidět, že tráví opravdu hodně času v posilovně. Z někdejší drobné herečky je dnes svalnatý muž s vyrýsovaným hrudníkem, pažemi i břišními svaly.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
1: No tak to je teda paráda. To se teda máš čím chlubit. Takovýhle vysvědčení. Tomuhle ty říkáš vysvědčení? Hele, kamaráde, já když chodil do školy jako ty, tak jsem vůbec nevěděl, jak taková pětka vypadá.
2: No já vím, tati, proto jsem ti dvě přinesl ukázat.
0: Naslyšenou u další pohádky.

Pus je ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Posloucháte úterní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, no a právě v tuto chvíli se můžeme podívat do pražského Klementýna, jaké v tento den, kdy naměřili tamní meteorologové hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 7. července v roce 1957. Bylo 37,6. Nejstudenější 7. červenec byl v roce 1964, kdy bylo jen 8,6. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,3. No a dámy a pánové, s touto informací se pro dnešek Fugas loučí. Přeji vám hezký zbytek toho dnešního podvečera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. V neděli zemřel známý psycholog a manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Zasloužil se o etablování manželského a rodinného poradenství v tuzemsku tím, že spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců.
2: Co se děje v kraji?
3: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc bude rozhodovat o stížnosti pro porušení zákona ve 127 let staré vraždě v Polné na Jihlavsku, za kterou byl odsouzený Leopold Hilšner. Podnět ke stížnosti dal advokát Lubomír Miller, který se už dříve pokusil proces neúspěšně obnovit. Ruská asociace cestovních kanceláří oznámila, že Slovensko dočasně pozastavilo vydávání schengenských víz turistům z Ruska. V červenci a v srpnu bude Bratislava vydávat víza pouze za účelem sportu.
2: Sport.
3: Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na pětitisícovku?

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, pač to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dech to mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do tohohle. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Počkej, zastav! To je... To je Kája! Ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď! Napijem se, si panáka, pojď! Ne, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebedni, že mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď
2: já...
1: Vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jdeš samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebedni, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte.
1: Co?
2: Pojďte,
1: pojďte
2: to.
1: Třeba v Praze!
2: No, najdeme si ho.
1: Nebo v televizi!
2: Pojďte, máme čas, pojďte.
1: Co ne?
2: To spěchá.
1: Tak si kem tam pojedem, no, hotové. Pojďme, to je jedno.
2: Na to máme, jo?
1: Že se nezastaví, nebo... Kále! Ahoj!
2: Už se všichni dívají, pojďte.
1: No nic.
2: Pojďte.
1: Proč já ne, že, není to hňupka, já?
2: A je, to víte, že je.
1: No, no. Co to? Bude se krása napít, ne?
2: Posaďte se. No.
1: Dej ta slivovica.
2: Posaďte se.
1: Je. Škoda, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

váha muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný.

0: Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i na útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít až na jediný, sice cenný, ale skutečně malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že pět.
1: Pět.
0: A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. Tenhle ten. A to je také vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Prosím kolegy, aby upravili scénu. A já vám mezi tím přečtu osoby a jejich obsazení. Soused Jíra, hlavní postava opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused, Zdeněk Svěrák, také dost hlavní postava. Bas-bariton. Druhý soused, Bořivoj Penc, bas. Třetí soused, Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused, G.A. Rumlena, soprán. Hej holá, sousede! Hej, hola, hola, hola, hola, hola. Hej, hola, sousede. Hej, hola, hej, hola, hej, hola.
1: Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů snouším? Kdo to může být? Není to snad pěnkavice?
2: Chacha! Chacha!
1: Nebo zvonek ze zvonice?
2: Chacha! Chacha!
1: Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu.
2: Raději se rozhlédne, kolem sebe pohlédne.
1: To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu.
0: V chaloupky stínu, dobře.
3: Dobře. Dobře.
4: Dobře.
0: Dobře.
3: Dobře.
0: Dobře.
4: Dobře.
0: Dobře.
3: Dobře.
0: Dobře.
4: Dobře.
0: Nám.
3: Pověz, Jíro, kde jsi byl? A jak jsi tam pořídil?
1: Byl jsem ve městě porozhlédnout se po nějaké nevěstě.
2: Hleďme ho!
1: Vyšel jsem hned za rozbřesku.
2: Hleďme ho!
1: Zvolil jsem si mezi poli stezku.
2: Hleďme ho!
1: A i kroky? To vzletěl z křivánek. A zpívá. Zpívá. Až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Aj, dobrý den. Strávěraný kvítek vstal, jitra září políben. Aj, políben. Jásej, zpíve, jásej, skřiván. Pozdrav, růže, čarvánku. Jásej, zpíve, jásej, zpíve, jásej, jásej.
3: Tož nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš.
1: Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel. Tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.
4: Jaká by byla dle tvého gusta? Maličká, dlouhá, tenká či tlustá?
1: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí.
5: Pověz, Jiro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší?
1: V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití.
6: Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? Není ti lépe samotnému?
1: Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Ženuška ta moje milá.
2: Což bys to sám nesvedl?
1: Vysmíčiti. Vysmíčiti. S tím si umím poraditi. Zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti?
5: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
5: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
5: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
5: Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zaneřádí.
1: Pravdu máš.
5: Já pravdu mám.
6: Rozmysli si, Jiro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli.
5: Ty v domečku rozmysli máš svatý si, Jiro, klid, rozmysli.
6: Můžeš chodit do
5: na
6: hospody,
5: své štěstí dobře pomysli. Mastit. Ty v domečku máš rozmysli svatý si, klid, rozmysli. Můžeš chodit na do hospody.
6: Na své štěstí dobře pomysli.
5: Ty v domečku máš štěstí dobře pomysli.
6: Ty v domečku máš svatý
5: klid.
6: Na své štěstí
5: karty mastit. Pivo pít. Rozmysli si, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid. Na své štěstí do hospody. Karty mastit.
6: Já v domečku mám svatý klid.
5: Ty v domečku máš svatý klid.
6: Na své štěstí
5: dobře pomysli.
6: Já v domečku mám svatý klid.
1: Budu chodit do hospody, karty mastit, pivo pít.
2: Ej, hu, hu!
7: Hravé léto na rádiu Jihlava.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
2: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
1: Herečkou. Řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
3: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
1: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože již znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl prostav. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na toho sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete něma je, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot. To bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já jsem říkal, tak já nevím, no Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, že ty taky, tati, jo. A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo, to bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady stropu. Dobře nám ti kluci pomohli, jo? No a jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. Ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já tě budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko, jo. Za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď běž chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že? Třeba mýho dědu toho lapili úplně jiný věci. Toho lapili koně od malička, on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč. A ten potom byl jako dragoun na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo něco úžasného jít do cirkusu. A ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště. Jo. On jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a sešli dolů a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila, on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
2: Mm-hmm. Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má, vole, koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně, Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl, Pavel, po půlnoci ukázat. Říká, Češče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to ti je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já jsem říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, no, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, nemukaj se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, a říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. On říká, furt mě to tady prohazujete? Čert, aby se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď, taky jo. On to měl teď po 45 letech. Skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zas si tak smutná, kdo se má na to ptát?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo? Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, vo patníky, vo kolem jdoucí chodce, vo kolem...

0: stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby ten, to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
1: Tam je to
0: zařízený všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
1: Snad na polu.
0: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte zeměkoulí.
1: No to už by bylo pozdě.
0: No dobře, těsně před vodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? A přestoupilo na jinou planetu? Ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém. Jiná otázka, přátelé. A daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli pozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase stmívá.
1: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
0: Lenost, kdyby se u mě vzala lenost, čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země koule se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment. Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
1: Přesně jdoucí.
0: Hodinky H po pradědečkovi PR.
1: No jo, ale...
0: Dědeček byl pravoslav.
1: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
0: Jak to?
1: No, podívejte, o 9 minut napředu.
0: No počkejte, o 9 minut napřed. Ale čas se předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
1: No tak.
0: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
1: 24.
0: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte, protože oni... Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka a ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
2: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
0: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí nemůžete zaspřít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Karle, já dávám prachy celou penzi do spořitelny. Pa Béďo, to já si dávám penzi pod polštář. Říká Karle, já pod polštář penzi nedávám, já nemám rád vysoko pod hlavou. To je... Víte, tihletí mladí, ti mladí starci, já to mám rád, jeden se rozčiloval, říká, vy mládeži, kdybyste přestali kouřit, kdybyste přestali pít a nechali holky na pokoji, podívejte se na mě, mě je 82 let. Nepiju, nekouřím, ženským dávám už od 50 pokoj, pánečku. Mladík říká, co z toho máte, dědo? No, co z toho mám? Já chci jednou umřít zdravej. Zase dva mladíci seděli na lavičce. Říká, Lojzo, toto letí, viď, toto letí. Pamatuješ, celý život spolu v jedné fabrice, celý život spolu vedle sebe jsme bydleli a bydlíme, společnou zahrádku, na vojně jsme spolu byli, pamatuješ, dávali nám do kafe takovej bílej prášek, aby jsme neměli choutky na ženský. A Jarouši, ale... To je přece strašně dávno. A vidíš, a na mě to teprve teď začíná působit. To je takový ten věčný optimismus mládí. Já tomu fandím, když už je to skoro moje generace tohle, co vám vyprávím. Jak říkali, tři seděli v hospodě, hráli karty, čtvrtej kibicová, říká kluci... Já už tady s váma dlouho nebudu. A sedětku na zadku a neotravuj. Ne, ne, já už tady s váma dlouho nebudu. Ty nás přežije všecky, dít máš zdravý kořínek.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já se tam dávám na hřebíček klíče. Takhle tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsem jí všechno naučil sám. Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že? Ta první říká, psal, dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, jak si tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Odporná anekdota. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý sopí.

0: Také konference, Mařka, ze sexuologické konference. On pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. Ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.